0: I heartily welcome you on the morning exercise.
1: Lehněte si na chrbát.
0: Please lie down on your back.
1: Ruky si dejte vedle těla a uvolněte se.
0: Place your arms beside your body and relax.
1: S hlbokým výdychom si uvolněte obě nohy.
0: With deep exhale, relax your both legs.
1: Pošlite tam výdych a precítěte to.
0: Send there the exhale and feel it.

0: Hlboký výdych pošleme do celého těla.
1: Send a deep exhale into your whole body.
0: Palec pravé ruky vložíme do dlaně, silně stlačíme a celou pravou ruku napněme a přitlačíme silno k podložce.
1: We place the thumb of the right arm into the fist. We press it and then we press the whole arm towards the floor.
0: A uvolníme.
1: And relax.
0: Zopakujte to třikrát a precítě rozdíl mezi napnutím a uvolněním.
1: Please repeat three times and then feel the difference between when you tense and when you relax.

0: teraz pritiahneme špičku pravej nohy smerom k sebe, napneme celú pravú nohu, koleno pritlačíme k podložke a tlačíme celú nohu napnutú k zemi.
1: Now you will push the toes of your right leg towards

0: Pokiaľ máte docvičené, vystrite nohy.
1: If you have finished this exercise, straighten your legs.
0: Hlboko nadýchnete, vydýchnete a precítite účinky.
1: Deep inhale and exhale and feel the effects.

0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pretočíme trup na druhú stranu a pokrčíme opačnú stranu.
1: And turn to the other side and do it to the other side.

0: Navasana, dozadu jedna.
1: Go back with your leg.
0: Opět vystretý chrbát.
1: The back should be straight.
0: Spašíme.
1: Go up with your arms.
0: Vrátíme zpět.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Budeme dýchať teraz opačnou dierkou, prichytíme si prsty.
1: And now we do the breathing through the other nostril.
0: Skontrolujte si, či máte vystretý chrbát.
1: Check out if your back is straight.
0: A pokračujte v pranayame.
1: And carry on in pranayama.

0: Vrátíme ruku zpět na koleno.
1: We return the arm back on the knee.
0: Opět dýcháme obě dvěma nosnými dírkami.
1: And we breathe through both nostrils.

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they made, they announced evening
1: večer,
0: when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not any more valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft. And he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced the new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency was a fact. Billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer and giving to further.
1: Na počítači a normálně.
0: So this is called not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fact.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Takes 2, 3 years, 4 years.
1: A za
0: to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: And you bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in 1 week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world.
1: A tak v materiálním světě.
0: There is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like kniha. Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: so skončí. You have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova,
0: that doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přineste mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But you didn't say it's my cow milk.
1: Neříkáte to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: The milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit.
0: Finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko? Říct to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Gurujím.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: dobře. Go ahead.
1: It
0: is a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. Stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd, we are churning.
1: A potom ten jogurt, potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee. If you melt the butter, then it's.
1: A potom, když takového masa ujete ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: Is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
0: And therefore, it creates more cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said, Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you and all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: Tam už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very, very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But They ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will have also enough butter.
1: Podoj a pak budeš mít

0: dostatek másla i pro sebe.
1: So cow is our buddhi.
0: Cow, to je naše, ta kráva, to je naše buddhi.
1: Our intellect.
0: Náš intelekt.
1: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti, devotion.
0: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
1: then
0: bhakti.
1: The butter of the viveka will come.
0: Potom přijde máslo viveky.
1: And you will be able to write more bhajans.
0: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky
1: many good things.
0: A mnoho dobrých věcí.
1: This is very important.
0: To je velmi důležité.
1: So who's writing something?
0: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
1: Not looking in one book and this book.
0: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
1: That's called the bookworm.
0: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
1: So in the library there are many many bookworms.
0: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
1: So looking many many books.
0: Prohlížejí mnoho mnoho knih.
1: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
0: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
1: If they would mention quote that is from that book from that writer, then it's okay.
0: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
1: But what was your knowledge?
0: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
1: That is, what can you write?
0: Co vlastně vy můžete k tomu napsat?
1: That is the same thing for the yogi.
0: A stejné je to pro yogíny.
1: Okay, you will teach asanas.
0: Vy cvičíte asany.
1: Pranayams.
0: Pranayamu.
1: You will read the Yoga and Daily Life book.
0: Přečtete si knihu Yogi den životě.
1: You will read what you call the hidden powers in humans.
0: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
1: Or you will read Bhagavad Gita.
0: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
1: Or Quran.
0: Nebo Korán.
1: Or Bible.
0: Nebo Bibli.
1: Or Vedas.
0: Nebo Védy.
1: But this is not your.
0: Ale to není vaše.
1: It is a prepared.
0: To je připravené.
1: It's a prepared food.
0: To je pro vás připravené.
1: Served on the table.
0: Je vám to naservírováno na stůl.
1: Just eat.
0: Jenom si to sněste.
1: It's okay.
0: To je v pořádku.
1: That knowledge you can take it.
0: To poznání z toho si můžete vzít.
1: That knowledge when you will eat that knowledge.
0: Vy se nakrmíte, nasytíte.
1: When you will put in the womb of your intellect.
0: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
1: The good seeds of the wisdom.
0: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
1: Then your baby will be born.
0: Pak se vám narodí dítě.
1: As a wisdom.
0: V podobě moudrosti.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So the how these trees.
0: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
1: So what is your child?
0: Takže co je vaším dítětem?
1: That will show how you are.
0: To vám ukáže, jaký jste vy.
1: What was the father?
0: Kdo byl otcem?
1: And what was the mother?
0: A kdo byl matkou?
1: And that will not get lost the quality of the father and mother.
0: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
1: So, father is jnana.
0: Otec je jnana.
1: And mother is bhakti.
0: A matka je bhakti.
1: So the bhakti and jnana together.
0: A bhakti and jnana dohromady.
1: Jnana, not jnana.
0: In Czech it's
1: jnana.
0: And.
1: Okay.
0: To je česky je a v hinčině a znamená ne, tak je to.
1: Because the in the translation that's why I can't learn your Czech language.
0: Proto se nemůžu naučit česky.
1: I'm not concentrating what you are saying.
0: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
1: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
0: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
1: Then my stream will get less.
0: Pak by ten můj proud se zmenšil.
1: And the translation should be very good one.
0: Překlad by měl být velice dobrý.
1: So it seems that he knows everything what I'm talking.
0: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
1: So the knowledge.
0: Takže poznání.
1: Which we have.
0: Které máme.
1: Is very important.
0: Je velmi důležité.
1: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
0: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
1: But you should not say this is my book.
0: Ale neměl byste říkat, to je moje kniha.
1: You are writing book.
0: Píšete knihu.
1: Hidden powers in humans.
0: Skryté síly v člověku.
1: You write everything.
0: Všechno tam napíšete.
1: And then you write your name.
0: A pak se potom podepíšete svým jménem.
1: The many people they use our chakra.
0: Mnoho lidí používají naše čakry.
1: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
0: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
1: But they doesn't dare to write.
0: Oni se neodváží ani zeptat.
1: Because then they will think that we don't have a knowledge.
0: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
1: They want to show that yes, we are great.
0: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
1: ten. Of course, you are very great.
0: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
1: Yeah, you are very high.
0: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
1: Because it's going high only, like a tuya.
0: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
1: But when the cherry trees ripe.
0: Ale když dozrávají třešně na třešni.
1: Then the cherry trees branches are coming towards us. Please take the fruits.
0: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
1: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints. People manipulated.
0: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
1: And now everything is put it into the computer.
0: A dneska se všechno převádí do počítačů.
1: And you can't trust in the computer what they are writing.
0: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
1: If you check into the Google.
0: Když se nalogujete do Google.
1: About one rabbit.
0: Dáte tam hledat o králíkovi.
1: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
0: Do Google tam každý může napsat co chce, co si myslí.
1: So many things in computers which is people write half knowledge people.
0: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
1: And half knowledge people who's reading, they get only quarter knowledge.
0: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
1: And when they will act according to that quarter knowledge.
0: No a když budou jednat na základě takového čtvrtinového.
1: It will remain some grams.
0: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
1: And some grams will be lost in the snow, without the snow is falling.
0: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
1: That's right.
0: Tak je to.
1: So we try.
0: Tak my se snažíme.
1: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
0: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
1: What is Bhagavad Gita?
0: Co je Bhagavad Gita?
1: Now world knows. But they don't know Sanskrit.
0: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
1: And therefore many don't read.
0: Proto to mnozí nečtou.
1: Then there is one obstacle.
0: A pak je tu překážka.
1: People think this is not my religion book.
0: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
1: So why should I read?
0: Proč bych si to měl číst?
1: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
0: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
1: When the Shankaracharya came to his master.
0: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
1: And he asked his master.
0: A ptal se svého mistra.
1: Please, can you accept me as your disciple?
0: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
1: And his master said.
0: A jeho mistr řekl.
1: Yes.
0: Ano.
1: Then Shankaracharya said, what is my duty?
0: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
1: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
0: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
1: So Shankaracharya went and looked this script.
0: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
1: And he was a great Sanskrit scholar.
0: Byl to velký sanskritský učenec.
1: And that was written in Sanskrit.
0: A bylo to napsáno v sanskrtu.
1: Shankaracharya said, oh God.
0: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
1: Such a treasure.
0: Takový poklad.
1: Such a wisdom.
0: Taková moudrost.
1: The truth.
0: Ta pravda.
1: The reality.
0: Skutečnost.
1: Is lying in the dust.
0: Leží v prachu.
1: So he clean this each and every paper.
0: A tak každý jednotlivý papír stránku
1: and
0: očistil.
1: Again he read and he write it again.
0: A znova to přečetl a přepsal.
1: And so also the disciples.
0: A takže také žáci.
1: When sometimes some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
0: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
1: Where the dust is coming on.
0: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
1: Themselves they think I am the master.
0: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
1: They neglect their master.
0: A zanevřou, zapomenou
1: That's
0: na svého
1: called
0: mistra.
1: Self-made master.
0: A to jsou takoví ty mistři
1: That's
0: sami za
1: master
0: sebe.
1: Of ego.
0: To jsou mistři pouze ego.
1: Master of proudness.
0: Mistři píchy.
1: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
0: A mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
1: You see how many priests you have in Christianity?
0: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
1: And how many bishops?
0: A kolik biskupů?
1: And pope.
0: A papeže.
1: So behind whom the pope has the position?
0: Ale jak, kde má ten papež pozici?
1: Because of Jesus.
0: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
1: So the bishops or pope, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
0: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
1: In the whole, all the four continents.
0: Na všech čtyřech kontinentech.
1: There is a Christianity spread.
0: Se je rozšířeno křesťanství.
1: And there are many different mind of people.
0: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
1: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
0: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
1: Similarly, no one can change the Vedas.
0: Podobně nikdo nemůže
1: měnit
0: Védy a Upanishády.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Srimad Bhagavatam.
1: And Gita, etc., etc.
0: Gitu a tak dále.
1: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
0: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
1: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
0: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
1: And that no one can change.
0: A to nikdo nedokáže změnit.
1: Yes, we can say anyone as my mother.
0: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
1: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
0: A jak se ta matka sanskritu stala matkou mnoha?
1: And that we call the mother tongue.
0: Tomu se říká mateřský jazyk.
1: So everyone said it's my mother tongue language.
0: A každý říká to je můj mateřský
1: so
0: jazyk.
1: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
0: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
1: Why not?
0: Proč ne?
1: They understand each other.
0: Oni si rozumí.
1: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
0: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
1: Only the one what we call the Holy Father.
0: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
1: And that holy father we call the Brahman.
0: A my tomu říkáme Brahman.
1: That Brahman, that is.
0: A to je Brahman.
1: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
0: Ne Brahma, to je otec.
1: You can say holy father Brahma.
0: Můžete i o Brahma
1: But
0: říkat, že je
1: Brahma
0: svatý
1: is
0: otec.
1: Not a holy father.
0: Ale to není svatý otec.
1: The holy father is called Brahman.
0: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahman.
1: Which has no form.
0: Který nemá žádnou podobu.
1: This has no dualities.
0: Nemá žádnou dvojnost.
1: It's one, the God.
0: Je to samojediný Bůh.
1: So why we cannot believe?
0: Proč k něj nemůžeme věřit?
1: The word Allah.
0: Nebo slovo Allah.
1: Allah has no form.
0: Allah nemá žádnou podobu.
1: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
0: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
1: But people write according to their feelings.
0: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
1: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
0: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
1: And this is for the bhaktas, because how person

0: No, sí,
1: knowledge, qualities, many things.
0: Kvality, mnoho věcí.
1: But oh my mind, you lost this all your wealth.
0: Ale o má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
1: On the bad society.
0: Kvůli špatné společnosti.
1: So search the good society.
0: Tak hledejte dobrou společnost.
1: Search the satsang.
0: Hledejte satsang.
1: Doesn't matter from which religion.
0: Je jedno, z kterého náboženství.
1: Where there is one talks for all creatures.
0: Kdekoliv, kde se mluví.
1: For every life.
0: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
1: That's very important.
0: To je velmi důležité.
1: Therefore it is said,
0: proto
1: mana sab khoyore ku sang yo ke sang. Oh my mind, you were very rich.
0: O má mysli, byla si velmi bohatá.
1: But you lost everything.
0: Ale všechno si ztratila.
1: In gambling.
0: Prohrála.
1: Kusanga gambling.
0: Kusanga a hazard.
1: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
0: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
1: Satguru saran bachan be muk hoye. Why, how it happened, you went to the kusanga?
0: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
1: You went out of the shelter of the Gurudev.
0: Odešla si z ochrany Gurudeva.
1: And you did not follow the Guru Vakya.
0: A nedodržovala si Guru Vakya.
1: And you turned your face in another direction.
0: A otočila se s jiným směrem.
1: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
0: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení.
1: Your prayers.
0: Začaly
1: your meditation,
0: vaše modlitby,
1: your mantras,
0: meditace, vaše mantry.
1: Everything you lost in the bad society.
0: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
1: Good, bad habit.
0: Špatné zvyky.
1: Alcohol and many drugs.
0: Alkohol a drogy.
1: Everything lost you.
0: Všechno je ztraceno.
1: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
0: O má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
1: And you lost the devotion.
0: A ztratila si oddanost.
1: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
0: A opustila si i satsang.
1: You are going to kusanga, not the satsanga.
0: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
1: Immediately you fall to such desires.
0: Okamžitě propadneš takovým touhám.
1: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
0: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
1: Gyan, dhyana, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
0: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
1: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
0: Protože si ztratil i satsang.
1: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
0: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
1: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
0: To znamená, že někoho podporovat.
1: Poor people.
0: Chudé lidi.
1: Poor animals.
0: Ubohá zvířata.
1: The drying poor plants.
0: Ty usychající rostliny.
1: Giving water.
0: Zaléváte.
1: Now feeding the birds.
0: Teď krmíte ptáky.
1: The rabbits.
0: Králíky.
1: The deers.
0: Jeleny.
1: Because
0: srky.
1: Their nourishment is under the snow.
0: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
1: This is a great things what you can do.
0: To je velká věc, kterou můžete udělat.
1: So feed them.
0: Takže krmte je.
1: Don't kill them.
0: Ale nezabíjejte je.
1: And don't eat them.
0: A nejeste je.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: They have love.
0: Mají lásku.
1: So doesn't matter the pig.
0: Ať už je to prase.
1: Or a chicken.
0: Nebo kuře.
1: Deer or a rabbit.
0: Srnka nebo zajíc.
1: Goat.
0: Králík.
1: Or the sheep.
0: Koza nebo ovce.
1: They are not for killing and eating.
0: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a jezdí.

0: Give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gayi satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kutan. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on the different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré
0: and
1: karmy.
0: Then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost. Dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person,
1: chudý člověk,
0: will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedají ani jeden cent,
0: that's,
1: ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje,
0: you will get 100
1: tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
0: So, help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Must fakir malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, to, for Muslim saint.
1: Urdské slovo fakir pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My, always my concentration, my vritti is in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the... So how this bhajan is so beautiful written.
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore Holy Guruji said,
1: proto Holy Guruji řekl,
0: Akhiya Satguru Charano Me Lagi, Akhiya Satguru.

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí světci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí světci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans.
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They are, have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vigyanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants, for example.
1: I těm malým tvorečkům, jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something.
1: Pouze
0: except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas.
1: Podle skutečné jogy.
0: Means that teacher or guru.
1: Znamená, že učitel neboli guru.
0: To them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century, how many people had a disease? There was also for the cows disease, chicken disease, the others disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said the soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table,
1: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole,
0: and immediately did run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace.
0: Whatever it is, they took it and eating.
1: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So what people begins to think.
1: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
0: And they want to get monies.
1: Chtěli získat peníze.
0: Whatever people had.
1: To, co měli.
0: And they want to give more.
1: Tak chtěli ještě víc.
0: So they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There is only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, these, many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho, mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when the, she's old.
1: A když už je ta kráva stará,
0: they kill them.
1: Tak jí zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had a, your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you lot of milk.
1: A dávala nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that mother.
1: A potom tu matku zabijete a sníte.
0: But in this century,
1: ale v tomto století,
0: many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good. It's a disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly, slowly attacks come there.
1: A to nás pomalečku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to, jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one, two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam vyjdou do kůry.
0: Slowly, slowly they produce the bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole the term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that the diseases came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
0: So in that we have to know what we have done, and what we have done, we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communist they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all the governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, It's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is a, all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby, stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty domácí very good. Mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people loves more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty domácí víc než členy rodiny.
0: But they will go to the house in the shopping and bring the meat.

0: nevíme, co dalšího přijde.
1: But only this is from the humans.
0: Ale toto je pouze pro lidi.
1: We try to and we want to do that. We should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
0: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
1: But people still cannot understand.
0: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
1: There are people have that many eggs.
0: Lidé zdávají spoustu vajec.
1: And they putting them in the cool place.
0: A dávají je do chladna.
1: So maybe how long was this egg?
0: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
1: And they save that and people eat that.
0: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí?
1: This is Kali Yuga.
0: A toto je Kali Yuga.
1: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
0: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
1: And others, they like you all.
0: A tak jako my tady.
1: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
0: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
1: So there is a fighting. The angels and the devils.
0: A tak bojí andělé a démoni.
1: That you know everywhere.
0: To víte, je to tak všude.
1: So in this way, first it is said protect into the protect.
0: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
1: So our protection is the first protection to others' protection.
0: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
1: When we go to the aeroplane,
0: takže když jdeme do letadla,
1: then give the message.
0: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
1: Please make the belt.
0: Prosím, zapněte si pásy.
1: The mask.
0: A masku.
1: First for you and then your child.
0: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
1: Similarly, it is you, we elderly people.
0: Podobně tak my, vy, starší lidé.
1: We make a safety ourselves.
0: Snažíme se.
1: And then our children.
0: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
1: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
0: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
1: So yoga we listen very much. Many people send the message to me that how many yogis practitioners yoga in three categories.
0: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
1: Every day and good practicing.
0: Každý den a správně cvičí.
1: In the middle sometimes yes and no.
0: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
1: And the third is yeah, someday.
0: A ti třetí jsou tak, no tak někdy.
1: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
0: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí.
1: And in this way, this is not a religion.
0: A toto není náboženství.
1: The religion is ourself a religion.
0: My sami jsme náboženství.

0: that we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they are very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po
0: and
1: celé
0: whole
1: planetě.
0: Ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore, we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for

0: that death, that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí a rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking for 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated.
1: Ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day, few days, and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And round the whole world, and many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshiping the Jesus and Jesus' mother.
1: Ježíše a Matku Marii.
0: And Father also.
1: A také Otce.
0: But Father was no, don't know how.
1: Ale Otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And Holy Mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So now we are coming to this Kali Yuga, and there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real?
1: Skutečné nebo neskutečné?
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally, it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, you were come little late. Jesus was here. And he had to go to every house, so he put it for you something and he went to go.
1: O chviličku se zpozdil, před chvilkou to byl Ježíšek a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream. and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there, he came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that book, our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is it written.
1: A je v nich psáno.
0: Then we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví, až umíráte a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: Then you can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas day.
1: Na Vánoce. Na Štědrý
0: den. To your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on, we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, tomu to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And we prayer for God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child is it.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So in this way we should come together.
1: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: a vyroste z něho.

0: pěkný strom.
1: Big tree.
0: Veliký strom.
1: And there be blossoms.
0: A budou na něm květy.
1: And the green fruits.
0: A potom zelené ovoce.
1: And after 2-3 week.
0: A po několika týdnech.
1: Ripe, very nice fruit.
0: Dozraje to krásné ovoce.
1: Cherry.
0: Třešně.
1: So time takes, but we all will bring good things.
0: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
1: And there are many people much better than us.
0: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
1: And they are making this prátana.
0: A dělají tuto prátanu.
1: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
0: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
1: So, I wish you and you also.
0: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkci Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saburuka Banjan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: What I said.
1: To, co jsem řekl.

0: Very dear Holy Guruji, Indudharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharam Samrat, Swamiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation,
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Shishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prathna, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prátna, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers.
1: A naši učitelé jógy.
0: The yoga teacher of yoga in daily life.
1: Učitelé jógy v denním životě.
0: They are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbhamelas.
1: Víte, když se na Kumbhamelách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sádhové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people we have in India many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired,
1: a když potom jdou do důchodu,
0: many percentage, let 80%,
1: a mnoho z nich, třeba 80%,
0: they turns towards humbleness, peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired.
1: Ale když jdou do důchodu.
0: They have two things, feelings.
1: Mají pocit.

0: my cítení.
1: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
0: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
1: Second,
0: a za druhé,
1: side is this.
0: Na druhou straně,
1: all my friends in other countries.
0: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
1: How time you were in deep countries?
0: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
1: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
0: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
1: Similarly also our yogic people.
0: A podobně i naši jogoví lidé.
1: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
0: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
1: So, but there are many good ashrams.
0: A je mnoho dobrých ashramů.
1: And very good gurus.
0: A mnoho dobrých gurů.
1: Some are old.
0: Někteří jsou starší.
1: They have their successors coming.
0: A mají už svého nástupce, který přichází.
1: And they have so many disciples.
0: A mají tolik žáků.
1: And though that sadhu is very old now.
0: A i když ten sadhu už je velmi starý.
1: But they come just to see, that's all.
0: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
1: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
0: A to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
1: That you are also very far distance.
0: I vy jste velice daleko.
1: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
0: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
1: If you drive your car,
0: když jedete autem,
1: and you meet some other car,
0: a potkáte se s jiným autem,
1: it's from your guru brother, sisters.
0: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
1: If you are on the other direction on the road.
0: Když se míjíte v protisměru na silnici.
1: At least you will hello like this.
0: Aspoň takhle na sebe máváte.
1: Or someone stops somewhere on petrol pump.
0: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
1: And other people are coming.
0: A tam přicházejí naši lidé.
1: We are so happy.
0: Tak jsme tak šťastní.
1: That means.
0: To znamená.
1: That your inner self.
0: Že vaše vnitřní já
1: is very far developed.
0: Je velice dalece rozvinuté.
1: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
0: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
1: It is as our Mahaprabhuji said.
0: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
1: The color of the cloth.
0: Ta barva toho šatu, té látky.
1: Is not so important.
0: Není tak důležitá.
1: But you have that color in your heart.
0: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
1: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
0: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
1: Which kind of color?
0: A jakou barvu?
1: Just now you were singing bhajan.
0: Právě teď jste zpívali bhajan.
1: I just went this side.
0: Já jsem jenom šel tamhle.
1: I thought I will walk little bit.
0: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
1: And so our dear Mansa Devi.
0: A naše drahá Mansa Devi.
1: Monika. She went to Slovakia to her mother to see in Bratislava.
0: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
1: She's ages.
0: Už je starší.
1: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
0: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
1: And then I came this side.
0: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
1: I was 5 minutes late.
0: 5 minut jsem se opozdil.
1: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
0: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
1: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
0: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
1: So I was coming here.
0: A jak jsem sem přicházel.
1: And when I see all our bhaktas.
0: A když vidím všechny naše bhakty.
1: And little children also.
0: I malé děti.
1: And elderly.
0: A starší lidé.
1: All was so humble, kind.
0: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
1: That is the development towards the cosmic self.
0: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
1: All other education what we have.
0: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness.
0: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
1: Then he or she they doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie,
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji's několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Khatu, or Kailas, or
0: nebo v Khatu, nebo v Kailáši a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people, thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, well, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajans is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening that bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.
0: Jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When Holy Gurujis or Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
0: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
1: Their bhajans and their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach mandar more?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: and we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
1: We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home.
0: Cokoliv uděláte doma.
1: How you are walking to the train.
0: Jak když jdete na vlak.
1: Or to the bus.
0: Nebo na autobus.
1: Or a car.
0: Nebo do auta.
1: All is equal.
0: Všechno je to stejné.
1: Only that we can come on time.
0: Jenom proto, abychom přijeli včas.
1: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
0: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
1: The age is important also.
0: I ten věk je důležitý.
1: And very little children.
0: Velice malé děti.
1: Look when one couple they have in their pregnancy his wife little by a child in the womb.
0: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
1: From that time we all are happy.
0: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
1: Parents are happy, grandparents are happy.
0: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
1: And the child in the mother's body.
0: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
1: And they are very happy parents, everything.
0: A ty rodiče jsou velice šťastní.
1: In such a feeling, the child is still in the womb.
0: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
1: But they are happy.
0: Ale už jsou šťastní.
1: They know everything.
0: Všechno vědí.
1: It is atma.
0: Je to atma.
1: Jivatma.
0: Je to jivá atma.
1: Paramatma.
0: Paramatma.
1: He atma. That is great.
0: To je skvělé.
1: Similarly, also other creatures.
0: A podobně i ostatní tvorové.
1: From the birds.
0: Od ptáků.
1: From the deers.
0: A jelenů.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: Many cows.
0: Krávy.
1: Horses.
0: Koně.
1: Uncountable, so many creatures.
0: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
1: And so. When they are born.
0: A když se narodí.
1: You can imagine how nice.
0: Dovedete si představit, jak je to krásné.
1: This 3 months.
0: Tyhle ty 3 měsíce.
1: In Jadan.
0: Jadanu.
1: And on my presence, my 2 horses gave the babies.
0: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
1: And so one cow is a beautiful girl.
0: Jedna je to krásná klisna.
1: And she's so sweet.
0: A ona je tak sladká.
1: And she a little white and little others and like this.
0: A je trošku má bílou a jiné barvy.
1: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this call is like. There are some girls and some people are there, not all.
0: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte i u lidí, prostě takové zvláštní oči.
1: They are very nice white and some ring and like this is very good.
0: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
1: And one side she have dark his, what is this? Ear.
0: Na jedno ucho má bílé.
1: Other is very white.
0: A druhé velice bílé.
1: And she's so nice.
0: A je tak

0: A je, on je velice krásný, velice milý.
1: So animals are animals.
0: Zvířata jsou zvířata.
1: Birds are birds.
0: Ptáčkové jsou ptáčkové.
1: So that is we shall see the soul within us.
0: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
1: Don't think of your body.
0: Nemyslete na své tělo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
1: Yes, they can do also.
0: Ano, dokážeme to hodně.
1: The father and mother.
0: Otec a matka.
1: They can give us so beautiful again.
0: Mohou nám to krásně zase dát.
1: But we cannot make from the wood.
0: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
1: Or from the clay.
0: Nebo z hlíny.
1: And this is undescribable.
0: A to je nepopsatelné.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: Science.
0: Vědců.
1: Many, many. But of course they know very much.
0: Samozřejmě znají to hodně.
1: When someone dies.
0: Když někdo zemře.
1: And in some countries they have all they will check and then give back.
0: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
1: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
0: A v některých zemích je to tak, že do své poslední můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
1: And each and every nerves.
0: A každičký nerv.
1: We yogic, we know how many the nerves.
0: My yogini víme kolik nervů.
1: And others, doctors, and may they count.
0: A možná i lékaři to počítají.
1: But they do not give.
0: Ale oni to ještě nezveřejnili.
1: And each nerve, it is very powerful.
0: A každý ten nerv je velice mocný.
1: Our glands.
0: Naše žlázy.
1: Our flesh.
0: Naše svaly.
1: Our bones.
0: Naše kosti.
1: Glands.
0: A žlázy.
1: And not one gland. No. There are many, many different glands.
0: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
1: And all have its quality.
0: A každá má svoji kvalitu.
1: But still we don't know.
0: Ale my to pořád nevíme.
1: How many things there?
0: Kolik všech těch věcí tam je?
1: Of course our doctors they are great.
0: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
1: And all in every countries.
0: Všude v každé zemi.
1: So it is a great we have to do.
0: A je to skvělé, tak to má být.
1: Without this kind of science.
0: Bez takového druhu vědy.
1: We can't be so like this.
0: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
1: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
0: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
1: Such person who said.
0: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
1: And that one time you will have accident or fall down.
0: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
1: Then you will say God.
0: A pak budete říkat Bože.
1: Please bring a good doctor.
0: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
1: And doctors will do something.

0: doktoři si poradí.
1: So this is, it's called the creation of the God.
0: A tomu se říká boží stvoření.
1: And this what is written that everyone have different life.
0: A jak je psáno, každý má různý život.
1: It's we humans are making this, doing something.
0: A my lidé, my něco děláme.
1: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
0: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
1: The kidneys,
0: třeba ledviny,
1: some glands,
0: nebo nějaké ty žlázy,
1: some nerves,
0: nervy,
1: some eyes,
0: nebo oči,
1: many things.
0: Mnoho, mnoho.
1: You know what people are telling now, who is a moped running.
0: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
1: And this moped people is mostly they are the giver of the organs.
0: Ono se říká, že jo, ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
1: And many they who are riding with the moped.
0: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
1: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
0: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
1: It is good.
0: A je to dobře.
1: Don't say, no, I will not give.
0: Neříkejte, ne, já nic nedám.
1: Give or not give is your choice.
0: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
1: But what will you do otherwise?
0: No, ale čemu vám to stejně bude?
1: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
0: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
1: But we pray to God.
0: Ale modlíme se k Bohu.
1: That these people who is driving.
0: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
1: God give them long life.
0: Bože, dej jim dlouhý život.
1: What I'm, it can be also by aeroplane.
0: A může se stát i v letadle.
1: By car.
0: V autě.
1: In anywhere.
0: Kdekoliv.
1: While walking on the street.
0: Jenom když jdete po ulici.
1: We can die.
0: Můžeme zemřít.
1: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
0: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
1: And therefore always we should pray to the God.
0: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
1: That God,
0: o Bože,
1: please give me the long life.
0: Prosím, dej mi dlouhý život.
1: Healthy, happy,
0: zdravý a šťastný.
1: Educated,
0: vzdělaný,
1: etc.
0: A tak dále.
1: And when I pass away,
0: a až odejdu, až zemřu,
1: please God,
0: prosím Bože,
1: give everything what I have in my body,
0: cokoliv, co mám ve svém těle,
1: all my knowledge,
0: všechno moje poznání.
1: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
0: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
1: Asanas.
0: Asany.
1: Pranayams.
0: Pranayamy.
1: And we are missing something.
0: No, ale něco nám chybí.
1: And that is like cooking.
0: A je to jako když vaříte.
1: But there are someone who is preparing our meal.
0: A když někdo chystá pro vás jídlo.
1: And we all know very good.
0: A my všichni víme, že je to dobré.
1: But you should not eat too long.
0: A neměli byste jíst příliš dlouho.
1: You should eat.
0: Měli se najíst.
1: as much as you like.
0: Kolik chcete.
1: But after we shall give place to the other place, people.
0: No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
1: And many are only gossiping on the dining table.
0: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
1: That is not yogic.
0: A to není podle jógy.
1: And it is a karma.
0: Je to karma.
1: And there are different karmas.
0: A jsou různé karmy.
1: One day they told me.
0: Jednou mi řekli.
1: So this is a inner life.
0: A takový je vnitřní život.
1: Think inside.
0: Myslete dovnitř.
1: Feel inside.
0: Vnímejte to nitro.
1: Outside we have been done many times.
0: Navenek jsme toho už zažili tolik.
1: But now we know and we know it's inside.
0: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
1: All what you need is inside.
0: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
1: If we understand,
0: kdybychom tohle pochopili,
1: then we have got achievement.
0: Pak jsme něčeho dosáhli.
1: What kind of achievement?
0: A čeho jsme dosáhli?
1: The human's achievement.
0: Lidskosti, lidství.
1: And that how he is doing?
0: A ten, kdo to takto dělá?
1: That will give the judgment after.
0: To, jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
1: So, in this way, I'm so happy to see you.
0: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
1: We were very happy that many were practicing.
0: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
1: And our karma yogis.
0: A naši karma yogini.
1: From different parts.
0: Z různých částí, z různých koutů.
1: Male or females.
0: Ať už muži nebo ženy.
1: They give with respect, great respect.
0: S velkou úctou.
1: For other anything what they need.
0: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
1: May you need water.
0: Možná potřebujete vodu.
1: You may need fire.
0: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
1: So there are in our body.
0: A jsou v našem těle.
1: So your sadhana,
0: vaše sadhana,
1: do it,
0: pokračujte,
1: humbleness,
0: pokoře,
1: peaceful,
0: míru plní.
1: And if you let's say that you are suddenly tired,
0: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
1: then lie down,
0: tak se položte, natáhněte se,
1: but lie down on the stomach.
0: Ale lehněte si na břicho.
1: So that we are not snoring.
0: Tak abychom nechrápali.
1: Perfect. And so when you are feeling inside.
0: A když máte vnitřní pocit,
1: then suddenly comes from our side.
0: A potom z nás samých vychází.
1: Whatever I put in me, it's from outside.
0: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
1: But real is when we are tired, little tired.
0: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
1: And helping.
0: A pomáháme.
1: Eating, etc.
0: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
1: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
0: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
1: will be very science and hemming.
0: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
1: That's it.
0: A to je, tak to je.
1: That's I'm so inner. Yesterday I spoke in about inner.
0: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitřním.
1: You remember?
0: Pamatujete si to?
1: They forgotten.
0: Už zapomněli.
1: No, you did not know?
0: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
1: Then at least do like this.
0: Tak aspoň dělejte takhle.
1: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
0: Korona nám zavřela ústa.
1: But they didn't tie our hands.
0: Ale nesvázala nám ruce.
1: So we can always say yes, that's right.
0: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
1: So with this wish you all the best.
0: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
1: And we will now listen some bhajans.
0: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
1: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
0: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
1: Wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And practice this.
0: A cvičte.
1: These sadhanas, what you are listening.
0: Ty sádhany, které slyšíte.
1: Many people were writing me.
0: Mnoho lidí mi psalo.
1: And that was great.
0: A psali, jak je to skvělé.
1: I don't know it's great or not.
0: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
1: But it was from Mahaprabhuji's.
0: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
1: All our parampara.
0: Celé naší parampara.
1: And there are many, many other great saints.
0: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
1: And everyone have their master, their gurus.
0: Každý má svého mistra, svého gurua.
1: But one should not change everything.
0: Ale člověk by neměl všechno měnit.
1: Then you are Hari Om.
0: A pak už jste jen Hari Om.
1: I want to tell not what I want to tell.
0: Nechci ani, radši to ani nechci říkat.
1: So it is inside.
0: Jde o to, co je uvnitř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And in the whole body.
0: A v celém těle.
1: So it is with us.
0: Je to s námi, je to v nás.
1: So all our listeners.
0: Všichni, kdo posloucháte.
1: Our sister, brothers,
0: naši sestry a bratři,
1: wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And now this program in this our program is controlled, finished.
0: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
1: But something will remain in you.
0: Ale něco zůstane ve vás.
1: That you give something that yes, this is from my mother or father.
0: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
1: That's it.
0: Tak je to.

0: We can be.
1: Should I go to mine?
0: Sure. You can give me usually like the hand in the beginning and in the end. We started? Cool.
2: Takže so, začneme s živým přenosem online.
0: So two types. One is the development which we get from normal studies, from sports.
2: Takže jeden ten druh rozvoje nebo vývoje je to, co nám přináší studium a sport a podobně.
0: And those are the goals which we gain while putting, saying you need to have a certain goal, a certain achievement in life that we implant in the younger generations.
2: A to jsou takové ty cíle, které se snažíme zasadit mladé generaci, aby něčeho v životě dosáhli, aby něco dokázali.
0: In India you ask the children, you will get three major answers.
2: Když se v Indii zeptáte dětí, tak jsou takové tři hlavní odpovědi, které na to dostanete.
0: You would say, what do you want to become when you grow up? What do you want to achieve in life?
2: Tak jedno je, čím se chceš stát, čeho chceš dosáhnout v životě.
0: Specifically you will hear three answers.
2: Tak většinou uslyšíte tři odpovědi.
0: Doctor.
2: Lékař.
0: Engineer.
2: Inženýr.
0: Or teacher.
2: A nebo učitel.
0: These are the three major streams which the children will be put into.
2: Tak to jsou takové tři hlavní proudy, do kterých rodiče své děti směrují.
0: Passion may be totally something else.
2: Passion?
0: Passion.
2: Ale ta touha může být úplně jiná.
0: But it's implanted in the system of the kids since early childhood.
2: Ale do dětem se tohle sází do hlavy už od nejútlejšího věku.
0: And we need to also consider not only our development, but the development of our kids.
2: Ale my bychom měli brát v potaz nejenom své vlastní cíle, svůj vlastní rozvoj, ale i cíle a rozvoj svých dětí.
0: Yes, they may become the best student in the school or in your class.
2: Možná z nich budou nejlepší studenti ve škole nebo ve třídě.
0: They might earn the best trophies.
2: Možná získají nejrůznější ceny a odměny.
0: But then we need to ask ourselves if the kid is getting any type of spiritual development or not.
2: Ale musíme se vždycky zeptat sami sebe, jestli to dítě získává nějaký duchovní rozvoj a nebo ne.
0: The kid might be the best CEO, the best businessman, businesswoman, but does he have bhava? Does he have anything within?
2: A tak z toho dítěte se možná stane nějaký generální ředitel nebo businessman, ale je tam bhava uvnitř?
0: When we see here in Strilki or in our Gurudev's satsangs, the parents bring their children with.
2: A když se podíváme tady na satsang nebo na satsang s Gurudevem, tak rodiče sebou přivedou i děti.
0: That's already the first step.
2: A to už je takový první krok.
0: Even these babies who are sitting there.
2: I to miminko, které tam sedělo.
0: No, even before giving birth, it is said that when the lady, the woman is pregnant.
2: Tak v bříšku, takže když žena je těhotná a je na satsangu.
0: They listen to beautiful bhajans, kirtans, satsangs, nice things, positive things.
2: Tak to miminko v bříšku vlastně poslouchá ty krásné pozitivní věci, bhajany, kirtany, mantry a podobně.
0: Because the positivity goes as the vibrations into that womb of the mother.
2: Protože ty pozitivní vibrace jdou lůnem matky až k tomu dítěti.
0: When there is love and compassion in that energy field, it is felt and absorbed by that child in the womb.
2: Když je tam láska a soucit, tak to vstřebává i to dítě v bříšku.
0: Women are so powerful that they are the creator, they are the destroyer, they are everything. That's the

0: Rup of a Devi, that's how a goddess is.
1: Ženy jsou tak mocné, tak silné, že dávají život a berou ho.
0: Devi Swarupa Jagdamba, that means the woman is the Jagdamba itself. She can be the kindest, the sweetest, or she can have that Kalima in.
1: Žena, to, ten význam toho slova je, že žena může být ta nejlaskavější a nejvroucnější a zároveň může mít tu energii Kali.
0: Gurudev was saying that the women, the mothers, they have the power to make this Kali Yuga back to Satyuga.
1: A Gurudev mluvil o tom, že ženy mají tu moc, aby proměnili Kali Yugu zpátky na Satya Yugu.
0: But it is all in our hands.
1: Ale je to všechno v našich rukou.
0: And they are very sensitive to these vibrations, to these external things which are happening.
1: A jsou velice citlivé na ty vibrace, na ty vnější věci, které se dějí.
0: And they easily tap into those energies and pull them in.
1: A snadno tu energii nasávají a dávají dovnitř.
0: And when the mother is pregnant, it's not only one soul, but there are two souls.
1: A když je žena těhotná, tak to není jenom jedna duše, ale jsou to dvě duše.
0: And the vibration in this satsang is because of not only because of the space and the ashram, but because of each and every one of you all who are sitting here.
1: A ty vibrace na satsangu nejsou jenom kvůli tomu, že to je v ashramu a že jsme tady na tom místě, ale i kvůli nám všem, kteří tady jsme.
0: Each and every one of you, we all are unique in a different way.
1: Každý z vás, my všichni jsme unikátní svým vlastním způsobem.
0: We all hold a certain energy field which is with divinity and purity because we are in this ashram.
1: A všichni v sobě máme to energetické pole, které má v sobě božství a světlo, protože jsme tady v tomto ashramu.
0: And what's the ghee in the fire to give that more energy is this satsangs, this bhajans, this collective energy of meditation and sadhana, which develops and makes this space more shine.
1: A tak jako ohni přidá další sílu a energii ghee, které do ní dáme, tak satsang a modlitby nám přidávají tu energii pro duchovní život.
0: And just by being in satsang, maybe the kids don't understand anything. Maybe they are in their own worlds, in their own heads, but when they are there, that vibration of mantras, that vibration of the vibration of peace, it goes into them.
1: A děti, když jsou na satsangu, tak i když třeba všemu nerozumí a nerozumí těm slovům, tak jsou v té vibraci a to jim pomáhá.
0: It's all in our hands how we shape it.
1: Takže je to v našich rukou, jaký tvar tomu dáme.
0: Today I was walking back from the hall back to Ganga.
1: Dneska, když jsem šel z haly zpátky do Gangy.
0: And there was a mother.
1: A tak tam byla maminka.
0: And she was so focused on her child that immediately making her own way, running past everyone, moving everyone aside, going to her child.
1: A ona byla tak zacílená na to své dítě, že když někam uteklo, tak ona rychle za ním běžela a rychle si našla tu cestu za ní mezi lidmi.
0: That is the love which mother holds for the child.
1: Tak to je ta láska, kterou má matka pro dítě.
0: That is the love which Gurudev holds for all of us.
1: A to je láska, kterou má Gurudev pro nás, pro všechny.
0: When we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Mahesh.
1: Tak, když říkáme tohle.
0: And tomeva mata cha pita tomeva. You are my mother, you are my father, you are my brother, you are my friend, you are everyone.
1: Jsi moje matka, jsi můj otec, jsi můj bratr, jsi moje sestra.
0: So when they are everyone, when they are everything, then that is the true divinity.
1: A když je to tohle všechno, tak je to to pravé božství.
0: And that true divinity resides in each and every one of our hearts.
1: A to pravé božství je v každém je v srdcích každého z nás.
0: There are external things which are pressing down on those.
1: Jsou vnější věci, které to můžou potlačovat.
0: There are external circumstances, happenings in life which suppress the inner divinity which holds it down.
1: Jsou vnější okolnosti ve světě, které mohou potlačovat to božství.
0: But as we all are somewhat spiritually developed, as we all understand the way of living, that makes us slightly more developed than the outer people who are living in the outer world.
1: Ale protože jsme na té duchovní cestě a protože se snažíme nějakým způsobem to v sobě probouzet, tak jsme o trošku víc duchovnější než lidé, kteří jsou jenom v tom vnějším světě.
0: It's in them too.
1: V nich je to také.
0: It always has been.
1: Vždycky to tam bylo.
0: But they're just layers and layers of dust.
1: Ale jsou tam vrstvy za vrstvou prachu.
0: Which when there is somewhat of awareness, we are aware of that dust, of that fog, and we remove it, and that layer unfolds.
1: A když jsme bdělí a vědomí si, tak tu vrstvu prachu odstraníme a ono to zazáří.
0: We just need to realize that we are who we are.
1: Jenom si musíme uvědomit, že jsme ti, co jsme.
0: We need to realize that we are the best versions of ourselves and we cannot be suppressed by anyone or anything.
1: Uvědomit si, že jsme ta nejlepší verze nás samých a že to není možné v nás potlačit.
0: We all have that power, that strength, that love, that compassion, everything within all of us.
1: Všichni máme tu lásku, soucit a energii, která je v nás.
0: But when we work on that awareness, when we work on that way of thinking, then we will unfold so many things in our lives.
1: A když budeme rozvíjet tu bdělost, to uvědomění si, když budeme rozvíjet to, co je v nás, tak se to v nás bude rozvíjet.
0: So when we choose a path, like in India, if we choose the path that my child will become a doctor.
1: Takže když si zvolíme tu svoji cestu, tak jako v Indii, když rodiče zvolí pro dítě cestu lékaře,
0: my child will become a professor.
1: Tak se z dítěte stane profesor.
0: Did we ever think that after the child grows up, maybe he or she would like to become something else or someone else?
1: A až to dítě dospěje, tak možná bude chtít být něčím jiným.
0: And for them to experience everything, they need to see things.
1: A aby to všechno zažili, tak to všechno musí vidět.
0: They need to feel this energy for them to accept it.
1: Musí tu energii cítit a zažít, aby ji přijali.
0: We can't force anything or any way of living on them.
1: Nemůžeme jim vnucovat nějaký způsob života.
0: But when they see how our parents are living, when they see how things are working in my household, immediately certain qualities awaken within that child.
1: Ale když děti vidí, čemu se věnují rodiče, když vidí, že to žijou, tak se to v nich také probouzí.
0: But that is not intentionally done.
1: Ale to není dělané nějak záměrně.
0: That happens automatically by observing how we live.
1: To se děje automaticky tím, jak pozorují, jak žijeme.
0: When we become the example.
1: Když se staneme příkladem.
0: When we show them how the way of living is.
1: A ukážeme jim, jak vypadá ten náš styl života.
0: When they see and feel the changes between themselves and they realize that how developed, how divine we are than others because of the spiritual practices we do.
1: Když na nás vidí, jak se posouváme, když vidí, jaké jsou výsledky té duchovní práce, tak to potom ocení.
0: And then they help their friends, they help their classmates to somewhat experience certain things, and that's how the beauty of peace, the beauty of the knowledge will continue.
1: A potom třeba i pomohou nějakým svým vrstevníkům, spolužákům a přátelům, aby také překonávali ty situace a tak se to krásně šíří.
0: But at the end of the day, any action, anything that we do, anything that we say, is always our decision.
1: Ale cokoliv vlastně děláme, cokoliv řekneme, tak je naše rozhodnutí.
0: So whatever we say or whatever we do is in our hands.
1: Takže cokoliv řekneme nebo cokoliv uděláme, tak je v našich rukou.
0: If we decide to say something bad to someone, we thought about it. It came out of our mouth. We can control what we say or think.
1: Když někomu řekneme něco ošklivého, tak jsme to mohli mít pod kontrolou. My jsme si to uvědomili dopředu, nebo mysleli jsme na to a pak jsme to řekli. Takže je na nás, jestli to řekneme nebo ne.
0: This is same like meditation.
1: Tohle je jako meditace.
0: You meditate, thoughts pop by, distractions come, new ideas come.
1: Meditujete a najednou se začínají objevovat myšlenky a různé nápady.
0: So don't concentrate what is happening behind.
1: Takže nesoustřeďte se na to, co se děje vzadu.
0: Things happen.
1: Věci se dějí.
0: Life is happening in front of our eyes and that we don't see and we are seeing what is happening behind me.
1: A život se nám odvíjí před očima a vy se přitom soustředíte na to, co se děje za mnou.
0: Remember anything I said? What was the last sentence I said?
1: Tak jaká byla poslední věta, kterou jsem řekl?
0: That's why I say awareness is important.
1: A proto jsem říkal, že bdělost je důležitá.
0: We are physically sitting here, but mentally our mind is totally somewhere else.
1: My fyzicky sedíme tady, ale mentálně jsme někde úplně jinde.
0: Those of you who have to go after satsang are looking at your phones and checking the time, how long will he talk.
1: Ti, kteří odjíždějí už po satsangu, tak se dívají na hodinky a přemýšlí, jak dlouho ještě budu mluvit.
0: The children and the teachers of who are organizing this beautiful play which we will have in their head is how long, when will the performance happen? That's why I'm making them wait longer.
1: Děti a ty organizátoři, kteří tady připravují to představení, tak ty myslí na to, jak dlouho ještě budeme mluvit, kdy na nás dojde řada.
0: To stress them out completely, that the stress has gone out of them, and then they can perform easily.
1: A já to schválně takhle dělám a mluvím tady déle, aby jsem je trošku vystresoval a oni se tím úplně uvolnili od toho stresu a pak mohli hrát.
0: Some of us are thinking and contemplating what are we doing in our lives and how can we change it and what are we hearing and what can we gain out of it.
1: A někteří z nás přemýšlí nad tím, co děláme v životě, co bychom mohli změnit v životě, jak se chovat.
0: Some of us are thinking that is exactly what I was thinking earlier.
1: A někdo si řekne, no tak tohle, na tohle přesně jsem myslel.
0: Exactly, that shows that we are all working on the same thing.
1: A přesně ukazuje to, že všichni pracujeme na tom samém.
0: It doesn't mean I'm reading your heads or your minds, it just means that we are all working on the same thing.
1: A neznamená to, že bych vám četl mysl, ale znamená to, že všichni pracujeme na tom samém.
0: It's just are we aware of what we are thinking?
1: Takže spíš jde o to, jestli jsme si vědomi toho, na co myslíme.
0: Are we aware of our actions?
1: Jsme si vědomi svých činů?
0: Unless and until that awareness would not be there, spiritual development is slow.
1: Pokud tam nebude ta bdělost a to uvědomění, tak ten duchovní rozvoj bude pomalý.
0: Problems will come and go and paravans will come and go.
1: Problémy budou přicházet a odcházet a paravány přijdou.
0: We focus on our path.
1: My se soustředíme na svoji cestu.
0: If you start picking on every single thought and every single idea you get in your meditation, you will get crazy.
1: Pokud budete myslet na každičkou myšlenku, která vám přijde v meditaci, tak to bude obtížné.
0: So in the same way we don't tap into those thoughts, we don't tap into those energies which come by in our meditations, we do not tap into anything else in our life. We concentrate on the thing that we are doing in the moment.
1: Takže se i a proto taky se v meditaci snažíme nenořit se nebo nechytat se těch myšlenek, které k nám přicházejí, a snažíme se být tady a teď.
0: But we are stuck most of the time in other places, other time zones, other things.
1: Ale většinou jsme ponořeni v jiných časových rovinách, v jiných místech.
0: And if we are more here, more present, physically, mentally, in every single way, here in satsang, the fruits of it are much different.
1: A pokud budeme opravdu tady a teď, soustředit se na to, že jsme tady na satsangu, tak ty plody budou mnohem větší.
0: It's one thing if you sing Om Jaya Guru Deva Niranjana Deen.
1: Jedna věc je zpívat takhle.
0: Om Jaya Guru Deva Niranjana. Why? Because the bhava is different. The
1: takhle.
0: Emotions come out.
1: A v čem je ten rozdíl v bhava? Přicházejí, vycházejí z toho emoce.
0: If we love someone and we say I love you, with which feelings, with which emotions,

0: did we say it, that matters, not what you said.
1: Když někoho milujeme a řekneme mu miluju tě, tak důležité je, jakým způsobem to řekneme a ne co řekneme.

0: odpouštím ti, ale pokud stále v sobě budete mít nějaké nepřátelství, tak je to jako kdybyste nic neřekli.
1: If we would be perfect, then we would be.
0: Kdybychom byli dokonalí, tak bychom byli.
1: Gods.
0: Bozi.
1: But obviously we don't know and that's why we are humans.
0: Ale je jasné, že nejsme a proto jsme lidé.
1: So neither everything is perfect nor is going to be perfect in our lives, so stop expecting that things are going to come out perfectly.
0: Takže neočekáváme, že v našem životě je nebo bude něco dokonalého, s tím se smiřte.
1: Things will happen in their own pace, in their own way of functioning.
0: Vše se bude dít ve svém vlastním rytmu a svým vlastním způsobem.
1: We can't control how things happen, but we surely can control how we make things happen in our spiritual life and in our spiritual development.
0: Nemáme pod kontrolou to, jak se věci budou dít, ale máme jistě pod kontrolou to, jak se postavíme k tomu, k té duchovní cestě, k duchovnímu rozvoji.
1: This is samskaras.
0: Tohle jsou samskáry.
1: Not only coming for chocolates, still in the mind there is somewhere that if she comes to me she will get something.
0: Jo, jít si pro čokoládu a dobře teda nepůjde, ale stejně ještě má v hlavě, že by možná si teda radši šla.
1: But coming, making pranam, taking the light and going back. That is what Swamiji taught us and that is what we taught our children.
0: Takže přijít, pozdravit a zase odejít, tak nás to učil Swamiji a tak to učíme i své děti.
1: That is what tradition is, that is what parampara is and that is the true example of transmission of light.
0: Takže tak nás to učil Swamiji a to je příklad toho přenosu, opravdového přenosu světla.
1: But the way how we live our life is going to be in our hands, unfortunately.
0: A to, jakým způsobem vedeme život, to je v našich rukou, bohužel.
1: It's not a video game where we play and we crash and we restart.
0: Není to jako videohra, kde se nabouráme a začneme znova.
1: It's real life.
0: Je to skutečný život.
1: It's different in video games. You have a restart button. We have a choice, you know. You watch an extra ad for 15 seconds and you unlock a new life, you know. Doesn't work.
0: Není to tak jako ve videohře, kde si můžete zmáčknout čudlík a po 15 vteřinové reklamě můžete hrát znova.
1: In real life we have this life.
0: Ve skutečném životě máme tenhle život.
1: After death, who knows if we come back, who knows what, because after you pop out of that door again, you forget.

0: Kija. After boring out the kids completely and they're completely out of this world, now we will do the performance. When you're not prepared at all.
1: Když jsme takhle úplně znudili děti a už jsou někde úplně jinde, tak je čas na to jejich představení.
0: So, round of applause for the kids to motivate them in the beginning.
1: Tak, velký potlesk pro děti, abychom je namotivovali.
0: You will see different versions of Dev Puriji and Swamiji than we are used to.
1: Uvidíte trošku jinou verzi Dev Purijiho a Swamijiho, než jste zvyklí.
0: But why not?

0: Ale proč ne?
1: Samskaras.
0: Jsou to samskáry.
1: Just by watching or just by them, the kids playing these roles, it awakens certain energies within these kids.
0: Už jen to, že to děti hrají, že jsou v těch rolích, tak v nich určitou energii probouzí.
1: And it also takes a lot of energy for them and for us, the directors.
0: A taky to stojí spoustu energie, jak je děti, tak nás režiséry.
1: This story is how Deipurji appeared first time. This we all know from the books.
0: Tak nejdřív je to příběh o tom, jak se Deipurji poprvé zjevil a všichni to známe.
1: But for me it was always more intriguing to watch a movie or to watch a play than to read books.
0: Ale pro mě vždycky bylo zajímavější vidět ty příběhy v obrazech než číst knihy.
1: So if those books can turn into audiobooks.
0: Takže když se z knih stanou audioknihy.
1: And Harry Potter can turn into Harry Potter series for watching.
0: A když se z Harry Pottera mohlo stát taková série filmů.
1: And when we have the perfect casting, the cast.
0: A když máme takhle skvělé herce a herečky.
1: Perfect actors, perfect producers, perfect directors, perfect everything. So nebo why to look elsewhere?
0: A vůbec celý ten tým, včetně toho, kdo vybral herce, herečky a producenty a režiséry a podobně, tak proč si chodit někam jinam a proč se na to nepodívat?
1: And good point one more is that they have something to do in their day when you are all in the sauna.
0: A taky je dobré, že mají co dělat přes den, když vy se věnujete jiným aktivitám.
1: By those of you who don't know my joke about sauna, sauna is the indication for your sangam hall where you do your anushtan.
0: A vy, co se saunujete, a pokud jste nepochopili ten můj vtip se saunováním, tak tím myslím vás, kteří jste na anuštáně v sangamu.
1: This year we are blessed because when I came I told Gurudev to send some rain and cool weather with.
0: Dnes, letos máme takové požehnání, protože když jsem sem jel, tak jsem požádal Gurudeva o to, aby tam nebylo takové horko, takže byly trošku deště.
1: Otherwise, before we started Strelky seminar, I was in Prague or Brno or somewhere, and the tram tracks were melting and they were fixing it. So it was 41 degrees.
0: A než jsem přijel sem do Střílek, tak jsem byl, myslím, v Praze nebo v Brně a tam v těch 40 stupňových teplotách počasí svařovali koleje.
1: So this year our Sangam hall didn't turn into a sauna, but you are lucky, but you never know, don't be too happy.
0: Takže letos máme štěstí, že se ze Sangamu nestala sauna, ale ještě se moc neradujte, ještě se může něco stát.
1: Why should we feel too comfortable somewhere?
0: Proč bychom se někde měli cítit příliš pohodlně?
1: When we feel too comfortable in certain place, then there should be some changes, no?
0: Protože když se někde cítíme příliš pohodlně, tak by mělo dojít k nějakým změnám.
1: No, I'm joking. No, not that.
0: No, to si dělám samozřejmě jenom legraci.
1: During the time of the British rule.
0: Tak v době britské nadvlády.
1: There was a military post in Mount Abu.
0: Bylo vojenské stanoviště na Mount Abu.
1: I'm trying to sound like a proper narrator, you know.
0: Chtěl bych, snažím se znít jako opravdový vypravěč.
1: The duty officer was known for his hostility towards the people and the bhaktas.
0: Ten velící důstojník, který tomu tam velel, tak byl známý svým nepřátelstvím k místním lidem a k bhaktům.
1: And he's such a strong officer that he walks in and the door breaks.
0: A je to tak silný důstojník, že když projde dveřmi, tak ty dveře spadnou.
1: But the officer is not supposed to smile. He's supposed to be very strict.
0: Ale tenhle důstojník by se neměl smát, měl by vypadat velice přísně.
1: I'm just saying it to make the officer laugh more and make you laugh more by seeing them laugh.
0: Snažím se, aby jsem způsobil to, že důstojník se bude smát ještě víc a vy se pak budete taky smát a bude tady veselo.
1: Because this is confusing them.
0: Protože tím je krásně zmátnu.
1: Because after one more line which they heard from me, then they know that they are supposed to speak. But this wasn't planned, this talking which I'm doing now with you, so they're just standing and it's very awkward for them.
0: Protože oni si ten plán byl takový, že když řeknu jednu větu, tak oni potom začnou mluvit a to, co tady říkám mezi tím, ty komentáře s tím vůbec nepočítali a proto je to pro ně teď tak divné.
1: Who likes plans?
0: Kdo by měl rád nějaké plány?
1: Things should be spontaneous, living in the moment, going with the flow.
0: Všechno by mělo být spontánní, měli bychom jít s tím proudem.
1: One wise person once told me a few years back, go with the flow. Since that day I started flowing.
0: A jeden moudrý člověk mě před pár lety řekl, běž s proudem, a od té doby jsem spokojený a jdu s proudem.
1: One evening the officer was walking near the Nucky Lake.
0: A jednoho večera ten důstojník šel u jezera Nucky.
1: You see, this was a sentence which starts them walking, but now he has to walk in circles because I don't stop talking.
0: A oni teďkon měli vyrazit s touhletou větou a teď budou muset chodit kolem dokola, protože já teď mluvit nebudu.
1: And he passed the ancient Shiva temple.
0: A prošel kolem starobylého Shivova chrámu.

0: Čaurana.
1: You're making such a noise.
2: Protože tady děláte takový hluk.
0: We're just singing, sir.
2: Jenom zpíváme, pane.
1: We should arrest them.
2: Měli bychom je zatknout.
0: We didn't do anything wrong.
2: Proč nic špatného jsme neudělali?
3: Drum roll. Drrr.
0: No, stop. Vemte. Stop. No, what are you doing?
2: Přestaňte, stop. Co děláte?
3: The fear spreads through the temple.
2: A strach se šířil chrámem.
3: The sadhus started to fast and pray because of the other colleagues who got arrested.
2: Sádhuhové se začali modlit a postit za ty, co byli zatknuti.
3: Dev Guruji Bhagavan ki. Now I think you start singing.
2: Myslím si, že

0: Please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that is only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This space, this corona is, which is coming after 1.5 meter, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it is attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within, we don't know how many times multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
2: Pripravil.
3: He grabbed the frightened officer.
2: Vzal toho.
3: And carried him to the banks of the Nucky Lake.
2: A vzal toho důstojníka, který se třásl strachy, a odnesl ho na břeh jezera.
3: Shridevpuriji walked out over the water in the lake.
2: Ale potom se vydal po vodě toho jezera.
3: As if it was a dry land.
2: A šel po hladině, jako kdyby to byla pevnina.
3: And he reached to the deepest point and he stopped and spoke to the officer.
2: A přišel
4: až... Lord Shiva is standing in front of you. Do you have any requests?
2: Stojí před tebou Shiva, máš nějaké přání?
5: Shridev Puriji, please rescue me.
2: Shridev Puriji, prosím, zachraň mě.
4: You have used the right words. This mantra will save you.
2: Použil jsi správná slova, takže to tě zachrání.
5: Oh Lord! Forgive me.
2: Odpust mi. Forgive me.
5: Forgive me, please.
2: Odpust mi, prosím.
4: Do not ask for my forgiveness. Ask of those who you have so wrongly imprisoned.
2: Nežádej odpuštění mě, ale žádej odpuštění těch, které si nespravedlivě uvěznil.
5: We are so sorry.
2: Moc
5: very,
2: nás to mrzí.
3: Yeah, but no one can see the officers apologizing. You need to come in the middle. And
2: musíte
3: then
2: jít trošku doprostřed, aby lidé viděli, jak se ten důstojník omlouvá.
5: We are so sorry. Very sorry.
2: Moc nás to mrzí.
3: We were ignorant ones.
2: Byli jsme nevědomí.
5: We need someone like you in the West.
2: Potřebujeme někoho jako tebe na západě.
4: Someone will come in the future and shall bring you the light that you so deeply desire.
2: A někdo přijde a přinese vám to světlo, které si tak z hloubky duše přejete.
4: And I shall always be with him in spirit.
2: A buďte s ním v duchu vždy.
3: I should always be in spirit with him. That's what he said. I should always be in the spirit with him.
2: Jo, a Devpuriji bude vždycky s tím vyvoleným.
3: Years later, Vishwaguruji came to Europe and started to spread the light of yoga and daily life around the world.
2: A po mnoha letech pak Vishwaguruji přišel do Evropy a přinesl to světlo všem.

0: Tak teď jste vy všichni tady ve střílkách a střílky byly stvořeny.
1: That was supposed to be my line, but I was checking if they still remembered it.
0: To jsem měl říkat já, ale chtěl jsem vědět, jestli to zvládnou.

0: Ana ki jai.
1: Sisi Vishakundesha Paramaswami Maharshanji Gurudev.
0: Deva ki jai. I just realized that our satsangs, most of the evenings last way past children bedtime.
2: Akorát jsem si uvědomil, že naše satsangy tady většinou končí mnohem později, než by měly děti chodit spát.
0: And then they slowly start leaving without prasad.
2: A že pomaličku odcházejí bez prasádů.
0: So while we continue with bhajans, children come with the parents or alone for prasad, and those who are leaving today or before tomorrow, I don't think anyone is, but if anyone is, come for prasad also.
2: Takže teď budeme pokračovat v bhajanech, ale mezi tím se můžou přijít děti, ať už s rodiči nebo bez, si pro prasád. A pokud někdo odjíždíte před zítřejším dopolednem, což asi ne, ale kdyby někdo takový byl,

0: tak se taky klidně přijďte rozloučit.
1: And now, till I count till 10, there will be a storm of kids coming from that direction.
0: Tak myslím si, že teď přijde taková bouře, ta dětská bouře tamhle z té strany.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Děti můžou proprašát už.
1: 6, 7, 8, 9, 10.

0: Nice to see you all from this side.
1: Tak jsem ráda, že vás všechny vidím takhle z téhle strany.
0: You kept me off guard.
1: Samozřejmě bylo to nepřipravené.
0: So, the first thing that came to my mind, what I can talk about, is our travel to Himalaya.
1: Tak první, co mě napadlo, o čem bych mohla něco říct, tak je ta naše cesta do Himalájí.
0: Because the satsang is also about Dev Bodhi.
1: Protože satsang je také věnovaný Dev Bodhičimu.
0: This was the cave where we went to.
1: A my jsme šli do Dev Bodhičiho jeskyně.
0: And I think for everybody and also for me, the travel was very out of our comfort zone.
1: A pro mě i pro všechny ostatní myslím, že ta cesta byla trošku jako mimo naši komfortní zónu.
0: And as in life, high on the mountain, back in the downside, high on the mountain, back in the downside.
1: A tak jako v životě vyšplhat nahoru a pak zase se stoupit dolů.
0: One of the things that are kept the most in my mind when I remember the 5-6 days of walking.
1: A jedna z věcí, na kterou myslím nejvíc, když si vzpomenu na těch 5-6 dní chůze,
0: was how, like actually how small we are on this world.
1: Jak jsem myslela na to, jak jsme vlastně malí.
0: The mountains left, right, in front, in the back.
1: Hory nalevo, napravo, vzadu, vepředu.
0: And so high.
1: A tak vysoké.
0: That I felt like a small ant.
1: Že jsem se cítila jako mraveneček.
0: And you keep walking the whole day.
1: A celý den vlastně jdete a jdete.

0: And still, you maybe it feels like you come that far.
1: A máte pocit, že jste ušli jenom kousek.
0: And then I was thinking about how must it be for an ant actually. They are so small and they walk so much and they still keep going.
1: A tak jsem přemýšlela i nad tím, jaké to vlastně je pro mravence, pro skutečné mravence, že oni vlastně jdou, jdou a opravdu ujdou velké vzdálenosti.
0: Everyone knows this little streets in the kitchen or somewhere else when they come and they smell something and they travel the whole kitchen and even far.
1: A každý z nás zná ty jejich cestičky v kuchyni, když tam vyčichají nějaké jídlo nebo i mimo venku, tak jak tam přejdou celou kuchyni a ještě mnohem větší vzdálenosti.
0: To just come to this one little piece of sugar.
1: A jenom proto, aby došli pro malinkatý kousek cukru.
0: And I think this is on one hand so funny, but on the other hand so amazing.
1: Na jednu stranu je to legrační a na druhou stranu je to úžasné.
0: Because when you see this line, I don't think that they think, oh, it's so far. Let's turn around.
1: Protože když se podíváte jak na ty jejich pěšinky, tak oni si asi neříkají, no, je to moc daleko, tak se otočím zpátky a půjdu zpátky.
0: They just keep going because they smell where they want to go.
1: Prostě jdou, protože cítí, kam mají jít.
0: And with the feeling of feeling like such a small ant.
1: A s tím pocitem malého mravence.
0: It remembered or it reminded me how small we are on that planet.
1: Tak mě to připomnělo, jak malinkatý jsme na téhle planetě.
0: And still how much impact one person can give to the world.
1: A zároveň jak velký dopad může mít jeden jediný člověk.
0: And so after a few days of walking we arrived at Dev Puridži's cave.
1: A po pár dnech teda chůze jsme přišli k Dev Puridžiho jeskyni.
0: And 3 days walking, just walking, exhausting.
1: Takže tři dny jsme šli a byli jsme docela unavení.
0: And then finally over the last hill.
1: A pak konečně vlastně poslední vrcholek malý a byli jsme tam.
0: Coming down there in this area, in this field, in front of the cave, it was such an amazing feeling. I can't describe. I don't want to describe, and I just wanted everyone one time, even though they didn't were there, can experience and can go there.
1: A tak to byl úžasný pocit, který, když jsme tam takhle přišli na tu louku, kde je tady v Puridžiho jeskyně, tak to bylo krásné. Nechci to ani, je to takové nepopsatelné, ani to nechci popisovat, protože bych byla spíš ráda, kdyby jsme všichni měli možnost to zažít.
0: There is a travel to Dev Puridži this year.
2: You just not confirmed yet, but I will confirm if I'm going with.
1: A letos bude zase cesta tam a Avatar Puri ještě dodává, že ještě není úplně jisté, že tam já půjdu, ale ještě to ale potvrdím to. A jedna rada je,
2: please do not plan your trip if I am in Alok Puriji or Dev Puriji. Plan your trip according to your wishes where you want to go to.
1: A jenom bych vás chtěl požádat, abyste neplánovali ty cesty podle toho, jestli já pojedu nebo ne, ale abyste je plánovali podle toho, že si přejete jet do Dev Puridžiho jeskyně nebo Alok Puridžiho jeskyně.
2: Because if I say I go to Dev Puridži, then people who are going to Alok Puridži will not come because they will say that, oh, but you will just drop us there and then you will go up and then we will not see you for 3 days, then you will come back down and then this or opposite other way around.
1: Protože když bych třeba řekl, půjdu do Dev Puridžiho jeskyně, tak lidé, co chtěli jít do Alok Puridžiho jeskyně, řeknou, no ale ty pak odejdeš, 3 dny budeme bez tebe, anebo naopak.
2: So those who can go to Dev Puridži.
1: Takže vy, co můžete jít do Dev Puridžiho jeskyně,
2: and who wish to go,
1: a kdo si přejete tam jít,
2: please do go so.
1: Tak prosím tam běžte.
2: Even those who are going to Dev Puridži will have enough time to be with us in Alok Puridži also, because we plan it in such a way that even after coming down you are still 3 days, 4 days with us, no?
1: Yeah. A i vy, co půjdete do Dev Puridžiho jeskyně, tak se dostane, tak budeme mít dost času být spolu a jít k Alok Puridžiho jeskyni, protože jsme na to vyhradili ještě pak další asi 3.

0: nebo 4 dní.
1: And even if we go up to Deoparuji, then those who are in Alaparuji still have enough time to meditate and to enjoy yourself.
0: A vy, co nepůjdete do Deoparuji jeskyně a půjdete do Alaparuji jeskyně, tak budete mít čas, stále budete mít dost času na to, abyste meditovali a procítili si to tam.
1: You will have less of distraction if I go up.
0: A nebudete mít tolik toho vyrušování ode mě.
1: Otherwise, I told you always running around and let's do this and let's do that. So if you want peace, then pray that I'm going up.
0: Či já tam budu různě pobíhat, když to beze mě, tam budete hezky v klidu.
1: Otherwise, ask these guys who are with me now for this small trip which we had.
0: Tak zeptejte se těch lidí, co byli na té cestě teď se mnou.
1: Before the porters or the cooking staff used to wake them up, before the snow or rain could wake them up, I used to pester them, come, let's go and have a bath. And none of them wanted to come, but at least I ruined their sleep.
0: A já jsem se vždycky snažil probudit a pojďte, jdeme se koupat a nechtělo se jim.
1: Out of waking up all of the tents, out of then forcefully maybe I managed to get out either Dhyananji from Niranjanji's camp or Vijay from our next camp. So.
0: Takže nebylo to, ať už to byl jeden nebo druhý tábor, tak nebylo snadné je budit.
1: So if you want peace and to sleep longer or to be more focused in meditation or other things, pray that I go to Alaparuji.
0: Takže pokud chcete mít klid a čas, pokud chcete mít možnost spát déle nebo se víc soustředit na meditace, tak se modlete za to, abych šel do Deoparujiho jeskyně.
1: Self-inquiry.
0: Sebedotazování.
1: I'm discovering new versions of myself every day.
0: A objevuju nové verze svého já každý den.
1: So this may be a different version from the version you see me in the day will be a different version. So we love multiverse, we love multitasking, so no problem.
0: Takže dneska mám nějakou verzi, zítra budu mít jinou verzi a máme to všichni rádi, že se to mění.
1: But you need to understand that layers doesn't matter, Mahamandaleshwar, successor, whatever. Inside is the same Avatarpuri which you knew 10 years back, or you know 1 year back, or you know now, or it will be the same Avatarpuri after 100 years, no problem.
0: Ale jsou to jenom takové vrstvy Mahamandaleshwar, nástupce, o to nejde, jde o to, že je to stále stejný Avatarpuri, který byl před rokem, před 10 lety a který bude za 100 let.
1: I understand these positions and titles is then doing this or bowing down or 100 different protocols and rules and regulations.
0: Vím, že k těm pozicím patří ty různé všechny ty formality a pravidla a podobně.
1: But you need to understand that you need to remove your expectations.
0: Ale měli byste pochopit, že je potřeba se zbavit všeho očekávání.
1: And comparisons.
0: A srovnávání.
1: Sitting on the gadi doesn't mean I am Swamiji.
0: To, že tady sedím na tom gadi, neznamená, že jsem Swamiji.
1: That doesn't mean I become Swamiji.
0: Ne, neznamená to, že se stanu Swamijím.
1: His way of functioning was different from Holy Guruji's, and Holy Guruji's way was different of functioning from Mahaprabhuji's, and Mahaprabhuji's way was different than Deoparuji's. Your way is different than functioning from my way, so we all have our way, so either we progress on our ways or it's the highway.
0: Swamiji fungoval jinak než Holy Guruji fungoval jinak než Mahaprabhuji, Mahaprabhuji fungoval jinak než Deoparuji a tak dále. Vy fungujete jinak než já, každý jsme svůj.
1: Oh, he's cycling, yes. If you look pictures from web 10 years back, or I have a picture with Swamiji, and Swamiji was also cycling, so what? Cycling.
0: Aha. Takže když se podíváte na fotky třeba z webu před 10 lety, tak Swamiji tam jezdil na kole, já jezdím na kole.
1: And maybe Swamiji was sitting 100 hours in meditation. I can't do that.
0: A Swamiji možná seděl 100 hodin v meditaci, to já nezvládnu.
1: I understand in the heads we have that perception that it's here. No, we are not, or at least I am not even equivalent to one dust particle of Gurudev, so stop comparing me to him, please.
0: Takže prosím, nesrovnávejte mě ani se Swamijím, protože já nejsem ani jako zrnko prachu s jeho nohou.
1: No one in this world can be the same.
0: Nikdo na tomhle světě nemůže být stejný.
1: We all have different dharmas, we all have different way of thinking, different way of functioning.
0: Všichni máme jinou dharmu, všichni máme jiné způsoby, jakými fungujeme.
1: The way of the functioning, the way of yoga and daily life, the way of the parampara may be at that time for that specific time frame the appropriate thing.
0: V té guru parampáře a v Josef denním životě to funguje tak, že v určitou dobu na určitém místě je to tak a tak.
1: So anything that I do does not mean I'm trying to change the system or it means I'm trying to change the way of teaching of Swamiji.
0: Takže cokoliv dělám, tak to není o tom, že bych se snažil změnit, co dělal Swamiji, nebo změnit to učení.
1: But this new generation operates in a slightly different way.
0: Ale tato mladá generace funguje trošku jinak.
1: And we need to keep all generations together.
0: A my musíme udržet jednotu všech generací.
1: We can take this as disco party, which I heard yesterday that it was called, my satsang was called disco party. You can take it as disco party, or you can take it as inner peace and enjoyment for yourself.
0: A můžete to vzít jako disco party, to co ten, tak jak jsem slyšel, že někdo nazval ten širejší satsang, a nebo můžete být uvnitř ve vnitřním tichu a v meditaci.
1: But I'm used to this, as I'm telling you all also same thing. 2 years, one to put in process. What you don't need, put it out.
0: Ale já vám to říkám a je na vás, co s tím budete dál dělat. Jak říkám, tak jedním uchem to přijde, pak to zprocesuju v hlavě a co je zbytečné, tak odchází.
1: Always open to advices.
0: Jsem vždycky otevřený radám.
1: I also know that no one is perfect, neither am I.
0: A zároveň vím, že nikdo není dokonalý, ani já nejsem dokonalý.
1: We all make mistakes, we all learn from our mistakes.
0: Všichni děláme chyby, všichni se učíme z chyb.
1: I was born in the lap of Gurudev doesn't mean that I'm perfect.
0: A to, že jsem se narodil v náručí Gurudevy, tak neznamená, že jsem dokonalý.
1: We all Gurudev touched each and every one of our heads.
0: Gurudev se dotkl čela nás všech.
1: It's just that I like back support and not so good great yogis like you, so can't sit straight, so I like back support.
0: A já jenom nedokážu sedět dlouho rovně, tak potřebuju trošku oporu za sebou.
1: But otherwise we all are disciples and children of Gurudev.
0: Ale jinak jsme my všichni žáky a Gurudevy.
1: So that's why we have a box for your advices.
0: A proto tady máme tu krabičku pro vaše rady.
1: Or if you manage to catch me somewhere on the way anytime when I stop by or you see me, most welcome.
0: A nebo pokud někde odchytíte, tak klidně mě to řekněte.
1: I understand that we are all used to how are you? How was your day?
0: Vím,
1: you can say yes, no, not good, anything, doesn't matter.
0: Vím, že jsme zvyklí, že když se zeptáme, jak se máte, jak jste se dneska měli, takže vždycky tleskáme, ale klidně můžete říct ano, klidně můžete říct ne, klidně můžete říct špatně, cokoliv.
1: If it can be more interactive, no problem.
0: Může to být všechno interaktivnější, není to problém.
1: And if you don't have any expectations, you know that if you ask some question on the spot and I don't know the answer of, I will just continue. No harm in that.
0: A taky, když nebudete mít žádná očekávání, nebude vám vadit, že když se mě na něco zeptáte, když jdu kolem, tak a nebudu vědět odpověď, že půjdu dál.
1: And if I know, I will answer.
0: A když budu vědět odpověď, tak hned odpovím.
1: And by the way, who am I to answer anything?
0: A když jsme u toho, tak kdo jsem já, abych na to odpovídal?
1: Nam karta, pravdeep karta, maha, pravdeep karta, hi kevalam, so I let them flow. If it flows, good. If it doesn't flow, I make other people speak.
0: Když to proudí, tak to nechám proudit, a když to neproudí, tak nechám odpovědět někoho jiného.
1: So no problem. There is always a way and there is always a solution.
0: Vždycky je způsob, jak to vyřešit.
1: So instead of being so serious all the time.
0: Takže namísto toho, abychom byli stále takový seriózní,
1: smile more.
0: Tak se více usmívejme.
1: Be more happy.
0: A buďme šťastnější.
1: When I feel that it's going the reason you all know why the kirtans were reduced by Gurudev. You all know why the kirtans were reduced at a certain point of the time.
0: Vy všichni víte, proč Gurudev jako omezil to zpívání v určitou dobu zpívání kirtanů?
1: When it comes to that stage, we will see.
0: A když k takovému stádiu dojdeme, tak uvidíme.
1: But if we are dancing in joy, that is okay.
0: Ale když si to budeme užívat a tančit u toho, tak je to také v pořádku.
1: We live in the present, so when that situation comes, we will deal with it at that time.
0: Žijeme v přítomnosti a řešíme to, co je teď.
1: For now, I don't see any spirits dancing or anything in you, so you are all still normal. So let's continue.
0: A zatím je to tak, že ve vás nevidím tančit žádné duchy, takže všechno je v pořádku a můžeme v tom pokračovat.
1: When I see Vikram jumping and levitating and something, then we will see what to do with kirtans. But for now, enjoy them, okay?
0: Až uvidím Vikrama, jak tady levituje při tanci a skáče, tak pak uvidíme, ale zatím je všechno
1: don't
0: v pořádku.
1: Don't hold yourself back from thinking you don't look good or it won't look good or what will people think or this or that.
0: Neřešte, jestli to je v pořádku, jak vypadáte, co si o to myslí jiní lidé a tak. Buďte v pohodě.
1: What shame is there in front of our own family?
0: Jakou bychom mohli si udělat ostudu před svojí vlastní rodinou?
1: Yes, I understand that when there is a public program or outside in the park, we are more sincere, we look like, okay, we are very yogis. But here is our home.
0: Chápu, že když jsme někde na nějakém veřejném programu nebo někde venku na veřejnosti, takže se snažíme chovat seriózně, ale tady jsme doma, tady jsme v rodině.
1: Be yourselves.
0: Tak buďte sami sebou.
1: And discover and unlock your true selves, which are hiding behind that kyurakateho parada.
0: Objevte to své vlastní já.
1: Chalo, I think we'll sing tomorrow, it's getting late.
0: Tak to si zaspíváme zítra.
1: Oh yeah, you're still waiting. You want to continue? No? Svasti prajavyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha go brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. What's his name? We would like to welcome Sebastian also to the ashram.
0: Chtěli bychom taky přivítat
1: Sebastiana. His first time here in Strelky.
0: Je tady poprvé ve Střílkách.
1: And he was so enthusiastic that he went and became a yellow banana already.
0: A byl tak nadšený, že se stal taky žlutým banánem.
1: Still trying to fit himself in and see what to do and what not to do.
0: Tak snaží se, aby tady zapadl a snaží se pochopit, co má dělat a co ne.
1: But don't have any expectations.
0: Ale nemusí mít žádná očekávání.
1: Just, yeah, exactly what you're doing.